0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Od trůnu se ozvalo: chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci, a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí.
1: Svatba je připravena.
0: Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se a jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova a jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý kment, a tím kmentem jsou

0: Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina svého Boha a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, vyvýší tě Hospodin tvůj Bůh nad všechny pro národy země. A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina svého Boha. Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrch tvého skotu a přírůstek tvého bravu. Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže. Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat. Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává. Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přísáhl, když budeš na příkazy Hospodina svého Boha dbát a chodit po jeho cestách. Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem a budou se tě bát. Hospodin ti dá nadbytek dobrého, plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísáhl Hospodin tvým otcům, že ti ji dá. Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každou práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pro národu, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem. Budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž. Budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval. Neuchýlíš se napravo ani nalevo od žádného ze slov, které vám dnes přikazují tím, že bys chodil za jinými bohy a sloužil jim.
1: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
2: Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie to lesti. Natanael sa ho opýtal: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal: Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 47 až 49. Natanael je poctivý pochybovač, ktorý chce spoznať pravdu o Ježišovi. Preto ide so svojím priateľom Filipom, aby sa s ním osobne stretol. A čo zistí? Že on, ktorý chce spoznať Ježiša, je sám poznaný Ježišom. Na svoju adresu počuje tieto slová: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie to lesti. Natanael, si priezračný človek bezpostranných úmyslov. O tebe platí, čo na srdci, to na jazyku. Natanael je prekvapený a právom, preto sa pýta: Odkiaľ ma poznáš, veď sme sa nikdy predtým nevideli. Teraz sa dozvie, že to je len z polovice pravda. Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Natanael: Ja som ťa videl, keď si ma ty ešte nevidel. Ja som ťa poznal, keď si ma ty ešte nepoznal. Ja o tebe viem všetko. To, kto si, i to, aký si. Ježiš nás pozná skôr, než my spoznáme jeho. Pozná našu minulosť, prítomnosť, dokonca i našu budúcnosť. Vie o nás všetko. Pozná nás zvonku i zvnútra. Či sme ľuďmi bez lsti, alebo naopak, ľuďmi postranných úmyslov. Ježišovo poznanie nášho života je dokonalé a presné. Ako je to možné? Odkiaľ ma poznáš? Pýta sa Natanael a sám si i odpovie: Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Jediné vysvetlenie Ježišovho nadprirodzeného poznania je v Ježišovej osobe. On je Boží syn. On je to slovo, ktoré bolo na počiatku u Boha, a to slovo bolo Boh. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo veršoch 1 a 2. V Ježišovi chodil po zemi vtelený Boh, ten, ktorý nás stvoril. To, že nás pozná, tak nie je dôvod na úžas. To, že my môžeme spoznať Jeho, je dôvod pre nesmierny úžas. Pane, prosíme, daj sa nám poznať.

se na koně a stáj. Chladné ráno senem provoněné je němé. Zlaté slunce nad lesem, dívka s malým černým psem dovádí a běží úbor.

krásně voní les. Na stráni kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták, toulám se jen tak.